občanskom mýtě. V adventní době zasmála ses neurčitě. Já se tiskl k tobě a Vladomerta hrál nám blues. Vladomerta hrál nám.

0: nám moc nevrátí to. Pak mi jel vlak domů
1: a Vladomerta hrál nám blues.

0: Venka.
1: Český Kroměk.
2: No jo, Kroměk, tam jsou v sezóně pořádný ty harakiri. Harakiri. Dobrota, co? Artišuty, Arizona, Texas.
3: Každý si teď hledá svoji partu. S letní skupinovou jízdenkou se to vyplatí. České dráhy.
4: Arigato.